Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti. Hmm.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si nehraje.

0: Zdar a sílu všem při zrodu dalšího dílu Hitparády, která dnes bude mít trochu specifický průběh. Nebude totiž žádná novinka, neboť jsme se domluvili na prázdninové pauze a následné lehké změně, aby se nehlasovalo pořád jen o vaše kamarády, protože se může stát, že se nepohneme z místa a Jarek s Leonkou už budou v důchodu, její dcery, nebo její děti budou chodit už do školy a pořád povedou náš žebříček. Ale nepředbíhejme. Pojďme dnes strávit 10 skladeb. Dvě vyhodíme a přes léto budeme rekapitulovat, ovšem bez mé maličkosti, která bude letos mít léto na vodě a ne u vody, protože mě čeká... Víte co? To je jedno, prostě já nebudu Avasta. A kdy budu, rozhodne lékařské koncílium. Prosím, neplést si z konkláve, to je ale jiný zájezd. Tak co, jste připraveni? Aleši, Janko, taky jste připraveni na Opavském konopišti? Výborně. Můžeme začít a skočit na to jako do bazénu, kde je voda o teploty, vaření, tak třeba kávy.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Jste tedy připraveni, tak jdeme na to a jdeme rovnou na 10. místo. Moravius Superbeams, ředitel autobusu a muž s kulatou lopatou si občas stoupne k mikrofonu. Zvukař jej musí nastavit do výšky 2 metrů, aby byl krofátor přesně před vargami a vynikl tak panterův hlas.

0: Super Beans bych chápal ještě, ale mě ten konec i ten začátek připadal tak trošku vánočně, takže bych mohl říct Dalhamíčkovi, aby z toho udělal vánoční písničku, třeba v češtině.
1: To snad ne, to si snad upad.
0: Tak asi horko, no, tak dobře tedy, no. Pojďme se podívat, ufouní z Teplic, partička rockerů z minulého století si nic nedělá z toho, že jsou sice na chvostu, ale jsou. Hrajou a hlavně vám doporučím, běžte s nimi na pivo. Ale bacha, patrně bude lepší je šatit, než živit.
2: 9. místo.
0: Jsou tady Hardkolony a jejich UFO.

0: Dělám si, co chci. Hraju si, co chci. A basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak. Jirka Basta, neohrožený rocker.
2: Píše bych tomu řekl, že neohrožený druh, jo? Protože bych jako neohrožený tady určitě některé věci nedělal. No a na druhé straně máme tady osmé místo, Brandýs sen. Od 13. ledna bojují Brandýsovci a opozice na výsluní a dnes je z toho osmé místo a je čas, aby začali pracovat na nových věcech. Určitě je mají, ale my je zatím nepotřebujeme. Trochu tvrdé, ale čo bojete? Realistické, nie?

0: oponovat a nebudeme vyvolávat jen. Pojďme dále. Ještě na jaře bych si Tommyho Tyera vážil dokonce, ale poté, co autor následující skladby dokázal spolupracovat s pro mne nepřijatelným Benem a oba dokázali podle mě zkazit ikonickou skladbu, pak jen suše konstatuju, že je to vše na sedmém místě a tato skladba jako mnoha a mnohé po prázdninách půjde kam? No to asi víte, patrně do koše. Mimochodem, kdy se mi mohlo stát, že by člen skupiny Kiss vystupoval 15 kilometrů od mého baráku? To bylo minulý týden ve Frýdku Místku. Dostane se, takže přátelé, je tady sedmé místo.
1: Sedmé místo. Turbo.

0: Pokud to uslyší Simon se Stanleym, tak už si v kysu nezahraje. No pojďme tedy dále, protože je tady bestie. Umíte říct 3x, 4x, 5x za sebou slovíčko místo? Říkejte místo, místo, místo, místo, místo, místo, mis a dostáváte. Po minulém hlasování mi totiž volal Olen Pavarotti Tomis. To je místo, místo, místo, místo, mis, zpěvák skupiny LTB, ale vzhledem k mým zdravotním strastem jsem moc času neměl, tak jsem to zkoušel před malou chvilinkou, ale marnost nad marnost, dozvěděl jsem se pouze to, že mají v Lidlu slevy, tak šel nakupovat. No co se dá dělat, přátelé, ale my si to šesté místo přece dáme.
1: Šesté místo.
0: Bestie a LTB, čili Láďa Tomis Band. Je to lehký pád, samozřejmě, když byli minulý týden třetí. Dobře jim tak, když žerou ve slevách.

A děláte dobře. Fany chce ti slíbit. Nevím, komu vlastně chce Fany co slíbit, ale tato ozdoba recepcí a pohřbů se vrací do top 5 s velkou sílou svého rokového hlasu. Kdybyste náhodou tento rokový hlas chtěli slyšet a vidět na vlastní oči a na vlastní uši, to znamená vidět na vlastní uši a slyšet na vlastní oči, tak potom tuto sobotu 27.6. v Křižanovicích, kde budou mimo jiné ještě také kapela Ingo, kterou jsme tady také měli, jestli si pamatujete dobře, s Bílou horou, to tuším bylo. Pak by tam měla vystoupit kapela Seven, taky Fany, jak jsem řekl, Blend a začátek je v 18 hodin. Předtím měl být ještě fotbalový turnájek, ale bohužel není. Takže, jestli se na Fanyho těšíte, pak už je teď na 5. místě a v zápětí ho uslyšíte samozřejmě tu sobotu v Křižanovicích.

0: Hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Dámy a pánové, novinka nasazená s absolutně debilním názvem minulý týden od kapely Alpha Adrenaline Nirotrhana. Když jsem to tady říkal, co asi znamená slovo Nirotrhana, hned po hitparádě mi zavolal zpěvák kapely Matzo Berger s dotazem, kde jsem na ten název skladby přišel. Říkám, ty vole, děláš si kozy, vždyť je to tak napsáno. A taky, že ano, samozřejmě. Sám napsal, že toho prý můžeš stokrát kontrolovat a na

0: A není to matoucí, protože co je psáno, to je dáno. Ale máme tam v tom takovej fígl, že nitrotrhavina je taky správně, poněvadž to je stav před výbuchem a nýrotrhana je stav po výbuchu. Takže krásný den vám přeji všem a díky, ahoj.
1: Jestli bude Maco někdy kandidovat do poslanecké sněmovny, tak ho budu volit, protože to je alespoň upřímný lhář, když na to přijde. A to si pište, že vím, o čem hovořím. A konec konců i on musí být šťastný, že jako novinka je na...

0: co by nechal na výběr? Já jsem si naposlouchal to album, pak jsem si vybral tuhle písničku, slyšel jsem ji teďkom po čtvrté a musím říct, ona zase nezní tak úplně blbě. No ne, že ti samozřejmě naroste nos jako Pinokiovi, jo, a co to zase opatrně, jo, s tím letím, pozor na věc.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: A teď bacha, teď se napiju já, jo? Že já mám kakao. Jo, rozumíte, já jsem se někdy dočetl, že v těchto horkých dnech je kakao daleko lepší a pozitivnější, než jakékoliv nápoje, ovšem já bych si to pivo tak dal, ale bohužel jsou věci mezi nebem a zemí, které dávat nemohu. Ale co dám, je další nový.

0: z minulého týdne a ta se neskutečně chytla, až jsem z toho dostal zimu mrauky. Oxagon jako černý kůň našeho minibose nenechali nikoho na pochybách, že to dělají dobře.
1: Třetí místo.
0: Oxagon a skladba s názvem Dragon. Takže přátelé, tady je...

řeže to jako můj kamarád stromy dneska na mém ranči. No jo, padli. Ale topy se s nimi dá až za 2 roky. Přátelé, stejně jako já a hitpoška, tak i traktoři si dávají oddech k načerpání nových sil, ale to jsem říkal už minule, a doplnění energie, včetně hojení ran. U bubeníka pak půjde o infekci, ale nerad bych se v tom hrabal, že jo. Oslava čtvrtstoletí rock'n'rollu může vypuknout tedy. Ovšem, myslím si, že můj nápad, aby příště naspívali 5 plus 5 je 55, ale to bude ale traktor slavit 55. narozeniny a já už tady u toho bohužel nebudu. A nebo pohutík? Těžko říci. 2. místo, traktor.

0: Oho, to je to, že máte zrovna tolik roku, no ale každopádně je to hezké a pořád původní sestavě. Já to rád opakuju pořád do kolečka, poněvadž mi to připadá velmi vtipné. No, tak pojďme tedy dále, protože na nás čeká, co? Recapitulation.
1: Rekapitulace hitparády.
0: Takže dámy a pánové, na desátém místě, my jsme nenasazovali žádnou novinku pro ty, co to zapli později, protože, to si zase zapněte v repríze od začátku, desáté místo Moravius Superbeams, na devátém místě Hard Colony UFO, na místě osmém Brandy's Sen, na místě sedmém Turbo Time of My Life, na místě šestém LTB Bestie s podtitulem Jack Rozparovač, na pátém místě Funny Chci ti slíbit, na místě čtvrtém Alphadrenalin Nitro Trhavina chce tedy, nebo Niro Trhana chce tedy, nechám to na vás. Pak tady byl Oxagon a jeho The Right One. Páté druhé místo měl Traktor 5x5, já jsem řekl páté, bo jsem viděl ty pětky, že, tak jsem úplně pošahaný. No a jednička, tak jako víte co, ono by asi nejspíš bylo to, že bychom měli jít tak společně ruku v ruce na pohře.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
0: A já jsem si říkal, jak ten funus zpestřit zrovna v dnešní den, kdy už to tak jak, no, podívejte se, rozptylová loučka, ta je daná, o tom žádná. No?

0: chápete, toto je neskutečný. A ten pták, kdo ví, co to bylo za ptáka, ovšem my víme jednu věc, že k našemu Broučkovi rozptylová loučka přivítala, je připravená v skutku z nostalgii, což je song rokové Dračice Tany, a v zápětí se našlo místečko i pro cestovatele se skupiny Bastard. Pa, majte sa, a slovy klasika, jak se říká, někdy příště.
1: První místo.
0: První místo se nikdy nedozvíš, respektive nikdy se nedozvíš. Tradice duetu v České republice je obrovská a nejen u nás. A ten, co už dlouhodobě vede a Jarek si na balkoně v Praze unusel, jako dělá diskotéku pro sousedy, tak už začíná se nudit. Co myslíte? Nebo ten song? Těžko říci. Přece mi nechcete tvrdit, že jste schopni tuto skladbu poslouchat od nevidím do nevidím 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu. Tady ji máte a buďte slušní.

Prosím vás, ne, že bych vám skákal do toho, do řeči, nebo kamkoliv jinam chcete, ale mám vám to pustit ještě jednou, abyste měli radost. Asi těžko, že jo. Ono to ani tak nepůjde, protože hejdupáci, už je konec a pro dnešek nemám nic na práci, jakože se basta zovu. Kromě bazénku, grilu a procházky se psem už toho dnes moc nevydržím a hlavně splněno. Další retro díly a opakovačky přes prázdniny budou v jiném rytmu, co se týče klábosení, a jak to bude v září, ukáže až čas. Konoapka, nejdůležitější část hitparády, takový konopný Richelieu, to odsouhlasí. A tudíž vám popřejí krásné léto a prázdniny a vy mi taky můžete. No, popřát hlavně zdraví, když na to přijde, jako co jiného bych si asi tak já mohl v této chvíli přát, jo? No a vlastně není nic smutnějšího, než když vás podporuje skvělé pivo a vy máte mas hrozně rádi, ale už půl roku nemůžete ani kapku, a to je to, co třeba je změnit. Pijte i za mě, jeste taky za mě, buďte slušní, pá děti moje, hudbě sice nerozumíte, ale i tak vás mám rád. Je, to zase bude kecu, já už to vidím a slyším. Tak do toho a do mě, a nezapomeňte se, teďko momentálně všichni loučí takovým tím klasickým stylem Pan Basta. Basta, basta, basta, basta, pan basta. Se loučí, končí. Basta, basta, basta, pan basta, ano, já sejte národe letní.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Master of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full time, rock for you.

stejně pořád říkám, že je vtipné, když člověk střídá sám sebe. Od toho jsou reprízy. Brejden, Ráno jako vymalované a k tomu bezva muzika. Jeden zbytečný hlas, no, jsem to já, jak za mlada, i když jinak teď vypadám. A opět sloužím kapitalistické vlasti, co by náhradník za jednoho choroboplodného kolegu od Maroty. Snad to zkousnete a já se budu snažit být přidanou hodnotou větší než výlet prezidentského Yorkshire k Turkům. Dobré jítro vám všem. To jsem řekl hezky, ale uznejte, že to muselo vypadat dobře. No každopádně budeme pokračovat dále, protože nás čeká docela dobrá porce muziky a zcela jistě nejlepší je ticho. A nejlepší je reklama na ticho. Ano, dámy a pánové, reklama na ticho tým, 6 hodin 5 minutek, Bastič vám přeje dobré jítro, krásné ráno a pojďme na to společně.

Bangkoku a teď se vrhneme někam úplně jinam. Dnes 24. června doufám, že je. Nepřipadá žádný oficiální mezinárodní den vyhlášený OSN, ale slaví se, a teď dobře sledujte tok mých myšlenek, slaví se lidový svatojánský svátek, den svatého Jana Křtitele a také Mezinárodní den pralinek. V České republice je to navíc především tradiční den, kdy mají svátek všichni Janové, Honzíkové a tak dále. Takže od Čenského počínaje po já nevím koho končí, kdo se jmenuje Jan, tak má dneska svátek, nezapomeňte mu popřát a posílám písničku a vy přemýšlejte, odkud ta písnička třeba mohla být. Protože normálně se Fotba se Remizirou nějak extrémně neproslavila, ale touto skladbičkou z jednoho seriálu určitě ano. Save me! 6 hodin, 13 minut. Good morning, dámy a pánové, ladies and gentlemen.

0: Taková lehce ironická novinka letošního roku od kapely Amorphis, Dancing Shadow. To jste asi poznali, a když ne, tak jste se to teď právě dozvěděli. Helejte se, včera říkali, že to je nejchladnější den v roce. Tento týden. Já si říkám, jestli to byl včera nejchladnější den, tak potěžko ještě dnes, zítra a pozítří. Včera, dnes a zítra. No, tak uvidíme. Každopádně, vždycky jsem říkal, oblékněte se. Dneska říkám, svlékněte se, jako, protože bude horko. Nezapomeňte doplňovat pitný režim. Nezapomeňte se osvěžovat. Řekněte svým kapitalistům, šéfům a nadřízeným, že vám mají dodržovat pitný režim. I fotbalisté přeruší utkání a jdou se napít. Tak ale no, zase vy se rušíte zaměstnání, půjdete se napít do vedlejšího spůdky na růžku a bude to úplně o ničem jiném. My jsme kdysi, jako asi víte, že moje příležitostná formace se jmenuje Havířovští vampíři, občas něco sprzníme, pustíme a do světa, a já jsem kdysi dávno, no je to 20 let, přátelé, je to 20 let, tak jsme s kolegou sesvolili jednu takovou srandičku, tak to berte s rezervou a užijte si to ráno. Hlavně užijte si to léto. My jsme to nazvali ladovské léto. Jak říká, 20 let hájí, ale pořád mě to baví. Tak pojďme na to a berte to s rezervou.
1: Z oblohy mává sluníčko žluté, fajfku si dává a kolem kouká. Starý pan Lada na dece leží, namaže záda a tiše si brouká. Ladovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda, a já jdu s nimi směr hospoda.

0: slunko, palí mě to čela. Už druhý měsíc. Džuru tam udělá.
1: To není pro lidi. Furtu tropy, to je tak pro lidi opy.
0: Celé se namážu, radši aj zničku, aj moji staré namážu. Však víte co?
1: Namážu všecko, stejně se spalím. Ještě dva týdny a já to palím.
0: Ještě dvě neděle a bude po nás. Ani Rubíkovku neposkladáš, bo se ti lepí. I bez kanagona.
1: Na říti sedím, robit se nechce, na bednu hledím, není mi lehce.
0: Předaté živly, loni dostali deku. A letos minister pozuje na ček teku, ale jen zvenku. Bublo, vyměň si plenku.
1: Panovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda a já jdu s nimi, směr hospoda.

0: Včera mě poprvé předjel cyklista. Mirové závody, kde pak? Každý zná důvody. Nepřijde body.
1: Ještě, že máme pár správných chlapů. Plně vás chápu. Husáku, Bublane, Čaši, budoucí bývalý policejní braši.
0: Čas se prý zastil v autě bez šoféra. Bublan ten může jezdit dost pero, no a Husák, že si z nás střílí, jen má divný tachometr. Jo, v mílích.
1: Volby jsou v čudu a vláda furt není. A tak tu vládne furt ten sám Lenin. Panovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda, a já jdu s nimi směr hospoda.
0: Poslední pokus, 937.
1: Pustím si muziku a starosti jebu.

Tak a pojďme se podívat, co se v roce 1943 událo. Manželé Beckovi si lehli na kus řeči a za 9 měsíců v roce 1944 se jim narodil malý Jeff. Ano, je to Jeff Beck, slavný kytarista z kapely The Yardbirds a podobně, samozřejmě ze své vlastní kapely a z dalších pomocí a podobně. Pojďme dále, máme tady rok 2004. Fender Stratocaster, který Eric Clapton pojmenoval Blackie, v auci vydělá 959 500 dolarů. Tedy 950 tisíc, to vám řeknu, dolarů, 950 tisíc dolarů je hodně, jo, za jednu kytaru. A ty jdou na chod kliniky pro závislé, jenž Clapton založil v roce 1998. Podobná aukce před 5 lety vynesla 5 milionů dolarů. Pak se podívám na rok 2008 dnešnímu dní a FBI klepe na dveře blogerovi, který se rozhodl uveřejnit několik už smíchaných nahrávek z chystaného alba Guns N' Roses China Democracy. No a mě nenapadlo nic chytřejšího a moudřejšího, než pustit vám písničku, kde Jeff Beck hraje na kytaru. Jeho kamarád Rod Stewart zpívá, jsou to 80. léta a skladba nese název People Get Ready. Pojďme na ní.

0: Out neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio.
1: Dominik už mě požádal o písničku po ránu. Na něco živějšího prý. Já říkám, dobře, Domčo, to není problém. Tvůj fotr by měl z tohoto radost. To je Judas Priest a Nostradamus. A rok tiším 2008. Tak pozdrav všechny kanisáky v Petřvaldu a pojďme si užít tuto skladbičku, která je ikonická pro hlas Královské akademie zpěvu. Samozřejmě všem kanisákům a všem ostatním, co poslouchají toto ranní paštění.

Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Tak mě napadlo podívat se na hodinky a říci si, kolik asi tak je hodin této chvíli, 6 hodin 47 minutek. Dámy a pánové, pokud stáváte a ještě nevíte ani, no já nevím, už byste měli být zhůru, cvičit, jo, nekouřit, nepít kafe, no dobře, keci si nechám prostřička příhodu, ale co vám musím říci, je jedno důležité, nezapomeňte těm Honzíkům popřát, je středa, jeho tam 24. Te, ano, dobře, června, to znamená jeho tam přesně, ano, je to zástečkový den, takže dělejte si, co chcete, ale je strašně horko, takže je otázka, u čeho se spotíte. Příští hodince si řekneme, kdo nejvíce vydělal z kapel za první půl rok na koncertech a všem možným, takže se máte skutečně i v příští hodince na co těšit a já vám přeji jen to nejlepší ráno, jaké si můžete představit. A když k tomu dáme ještě Garyho Moora, pak musí být všechno vymalované. Ale před ním ještě budeme v pekle válet sudy s kým jiným, než s těmi, co převracejí kabáty. Pak jo tady, hitem.

0: skvělý a neuvěřitelní. Rush se vrátili na scénu, samozřejmě s bubeníčkou. Nebudem to konkretizovat, už jsme o tom tady hovořili, ale sklízejí úspěchy všude, kde se dá. Je po sedmé, přátelé, je po sedmé.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.

Existence, kapela, které dává velkou budoucnost, francouzsko-belgický band, který s herbičkou Riding Fast nahrál v letošním roce, takže jste měli absolutní novinku v této chvíli. A my jsme tady smutní s Montym. On totiž miluje moje vysílání. Monty, ano, to je moje čtyřnohá doga, jo, hrabě Monty Christo. A my jsme se právě dozvěděli velmi smutnou zprávu a musím se s vámi o ní podělit. A docela mi naštvali, jako jo. Colors of Ostrava, velký festival tady, zakazuje vstup psům. Výjimku mají jen asistenční psy. Já to dál rozebírat nebudu, protože to je diskriminace čtyřnohých přátel a nejbližších přátel a největších milovníků daného páníčka a je to hrozný. A teď se ptám jenom, je Bernardín asistenční pes, když má ten soudek s rumem? Já doufám, že ano. Tady právě na rádiu Hej je. Tak se nalokejte i vy a Honzové, kteří máte dneska svátek a poslouchejte ranní baštu dále do 8, než přijde Milan Skrčilu.

Crash Diet se svojí novinkou Satisfaction z kraje tohoto roku. Mimochodem tato švédská sleaze metalová kapela ze Stockholmu, kterou v roce 2000 založil David Roberto Hellman, byla ovlivněna mimo jiné kapelami, jako jsou Kiss, Guns N' Roses, Skid Row, Mötley Crüe, Hanoi Rock nebo Gigi Allin. Ale právě, že mi připomínají hodně tenhle ten styl i celková vizáž a podobně, mi připomínají právě spíše Mötley Crüe, takový novodobý Mötley Crüe, dalo by se říci. No ale teď už pojďme za těmi z vás, kteří mají rádi sport a konkrétně kopanou. Ano, samozřejmě půjdeme na mistrovství světa. Kolumbie včera vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Žádný zázrak. Zázrak nebyl ani v dalším zápase. Panama prohrála s Chorvatskem 0-1. No, Chorvatu se nedá nefandit, když tam hraje Luka Modrič. Dále, velké překvapení se zrodilo v utkání Anglie-Ghana, které skončilo bez branek. Dokonce tisk píše o tom, že Anglie byla impotentní. Tak to už je hodně velké kafe, když tam je Harry Kane. No a pak přišlo utkání Portugalsko-Uzbekistán, to skončilo 5-0 s fantastickým koncertem bez filharmonie, samozřejmě sedmičky, co a CR sedmičky, takže Ronaldo dal vlastně světu najevo, že bude dohánět Mbappého i toho Messiho, že? To je fenomen, jako to je prostě, to je někde úplně jindy ten člověk. A tak jsem si říkal, Kolumbie zahrát, Demokratická republika Kongo, Chorvatsko, Anglie, Ghana, Portugalsko, Uzbekistán a vyšla mi z toho Panama a Van Halen. Takže je to jasný. Čas hovoří jasně, běží 15. minuta této hodinky. Ladies and gentlemen, bratři Van Halenové a jejich výlet do Panamy. Pojďte, jdeme společně.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: smarot!
1: Jo, to bude písnička, kterou zítra po zítřejším zápase nechci hrát českým fotbalistům, ale budu muset, jo? Díky podprůměrným výkonům půjde fotbalista do dolů, ale akorát u nás se doly pozavíraly, aby se mohlo dražší uhlí vozit přes celou planetu. Tak, teď máme 7:21 a chrumcvánceš minuten, no a teď už hudební časopis Polestar uvedl, že nejvýdělečnějšími rockovými kapelami na turné v první polovině roku 26 byly AC/DC, Eagles, Trans-Siberian Orchestra a Bruce Springsteen. Australští giganti utržili 120 a něco milionů dolarů, přičemž se prodalo 907 tisíc vstupenek za 15 představení s průměrnou cenou 132 dolarů. O něco málo přes polovinu celkové částky z Eagles umístili na druhém místě s 69,7 miliony dolarů, takže o polovičku. Když prodali 235 tisíc vstupenek s průměrnou cenou 296 dolarů, rovněž na 15 představení. Takže oni byli vlastně Eagles dražší než AC/DC. Dalšími byli Trans-Siberian Orchestra, kteří odehráli 109 koncertů a prodali 774 tisíc vstupenek s průměrnou cenou 78 doláčů za vystoupení, což celkem vyneslo 60,5 milionu dolarů. Zatímco Springsteen a jeho E Street Band odehráli 14 koncertů a vydělali necelých 60 milionů dolarů z 230 prodaných vstupenek s průměrnou cenou 254 dolarů za vstupenku. AC/DC se v celkovém žebříčku Polestars umístila na čtvrtém místě. Před ní se umístili Bad Bunny, Lady Gaga a BTS. Ed Sheeran například, Seventeen a Cardi B se umístili před Eagles, Trans-Siberian Orchestra a Springsteenem. No, mele se to mele, jo. Jsou to zajímavé částky, zajímavé čísla, ovšem na to, jak si darmožrutí jsou ti naši, kteří berou takové nekřesťanské peníze, které jim obce dají, tak pak se nesmíte divit, že milionové částky zaplatíte za kapelu, o které si myslíte, že jsou kamarádi a že hrajou jenom pro vás. No to asi ani omylem. Tak co dáme? Jsou tady tací a 70% když řeknu AC/DC, tak všichni jo, jo, jo, dávej to tam, AC/DC, ty vole, dej to tam. Nedám ani omylem, kolovrátek. Já tam dám Springsteena, to jenom někteří řeknou, ale to je pro fajnšmekry přece. Trans-Siberian Orchestra to skoro nikdo nezná pomalu, jako jejich písničky, to jsou všechno takové ty složitější, náročnější. A tak jsem si řekl, jasně, jasně, Eagles, get over it. 7:23, 3, 2, 1, nasedat a jedem teď.

Tak přátelé, dohráli Skidrow a teď už půjdeme za něčím, co možná neudělá radost všem krkovičkám a podobným, co si říkají vedoucí provozu, majitele firem a podobně. Protože máme vedra a je třeba upozornit národ na to, že mají určitá práva, ta se musí měřit, teploty. Já jsem se kdysi živil rukama, podotýkám, jo, je to sice v minulém století, ale taky nám tam dávali kivety prostě se sifonem a s vodou a tak podobně, když bylo horko. A podle nařízení vlády musí zaměstnavatel při překročení určité teploty a v případě, že se při práci očekává ztráta tekutin potem a dýcháním vyšší než zhruba 1,4 litru za 8-hodinovou směnu, poskytnout zaměstnancům chlazený nápoj zdarma. Slyšíte dobře. Zaměstnavatel má zajistit doplnění alespoň 70% ztracených tekutin a minerálů. Takže klidně můžete oponovat a říct, basta to říká na rádiu, hej, a je to pravda. Je to pravda. Podle nařízení vlády 361/2007 sbírky. Já jsem chytrý jak rádio, plachana věc. Pracovníkům v kanceláři, těm krysám, co tam sedí se svýma fotkama svých dětí, se svým hrnečkem, které malovala holčička a podobně, tak ten stačí zhruba litr. Dělníci na stavbě mohou ovšem spotřebovat 2,5 až 3 litry za směnu. Zatímco u administrativních profesí musí zaměstnavatel nápoj poskytnout od 31 stupňů venku. Například pokladní mají na nápoj nárok už u 27 stupňů. Pro pracovníky s vysokým podílem manuální práce, například v dolech nebo zemědělství, kdo dneska v dolech dělá, že jo? Možná bývalí nebo budoucí fotbalisté. Vzniká nárok na doplnění tekutin už při 15 stupních. V obecné rovině musí být ochranný nápoj zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Nejsem chytrý jako rádio, opravdu ne, to uvádí krajská hygienická stanice. Klimatizace sice povinná není, bez ní ovšem je pobyt v práci v horských nebo těch horkých dnech méně snesitelný. V případě, že v práci klimatizaci máte, je ovšem vhodné, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nebyl vyšší než co? Víte to? Než 6 stupňů. Pokud na pracovišti klimatizace není, měl by zaměstnavatel zajistit alespoň chladící panely nebo rozprašovače. Já mám rozprašovače všude. Já jsem si je koupil už kdysi a jsou, prodávají se ve spreji a takové ty mlžítka a podobně. Dejte na sebe hlavně pozor, protože přátelé, musíte pít a hlavně píte s láskou, o tom žádná. To asi všichni víte a měli byste si to uvědomit včas. Ota Hereš, který měl včera narozeniny a je lídr kapely Alkohol, v tom má naprosto jasno. Plzeň všude, pivo vždycky a kakao pije jenom Basta.

zajímavý e-mail přišel. Jak to máte vy v rádiu? No my to máme velmi jednoduché. Máme každý své regionální studio a my si musíme, tak říkajíc, všechno koupit sami. No a nejlépe, kdybychom udělali ještě takovou věcičku, koupili to i šéfovi a poslali mu to s předstihem na měsíc dopředu. No my to dělat nebudeme, protože na to kálíme. Že jo, my o tom víme, ne, tak co, každý máme svoje, ne, tak co si budeme nalhávat. No a my pokračujeme dále, protože si teďkom říkám, že bych mohl pustit něco, co by zase bylo takového aktuálnějšího, novějšího, pro vás zajímavějšího. Ach, jo.

0: Posloucháte Hey Radio.
1: Ještě, že jsme si nahrabali jinde a máme své bazény. Přátelé, berte všechno s humorem. Hlavně s nadsázkou, protože nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
2: Tady jsou Bootstain. Something sinister.

0: nikdo nesmí zapomenout. Samozřejmě Ondra Hejma, milovník ministra Macinky a také velmi kontroverzní postava na Facebooku, ale já neříkám, že je kontroverzní. To říkají ti, kteří na něho ukazují prstem, protože má svůj vlastní názor a ten mnohým vadí. Kdo má svůj vlastní názor, to jsem taky já a taky každému vadí. Ale podívejte se, já si myslím, že je 7:45 a že je nejvyšší čas se pomalinku loučit. Musím vám povědět příběh, který je den dva starý. Včera jsem to probíral v telefonu a na drátě na druhé straně už je, no na drátě, no, je připraven Milan Krčil. A k němu vám něco řeknu. Já jsem byl úplně v šoku. Je to tak 20 roku, co zemřel člověk, o kterém jsem si myslel, že už neuvidím nikdy v životě ho v pohybu. A najednou si zapnu Facebook a na Facebooku běží někdo, kdo mi silně připomíná někoho. Jo? A on tam mluví.
1: Patr, já vás zdravím z Plzské přehrady. Je tady nádherně, já jsem si byl trošku zasportovat a samozřejmě jsem si dal malinký běh, teď už mohu, tak jsem si zaběhal okolo vlastně přehrady Plzské nádrže tady.
0: On lže, on neběhal, on běhal za holkama. Ale hlavně, když se na tu fotku, na ten Facebook Milana Krčila podíváte, tak vidíte Karla Svobodu. Vidíte slavného skladatele Karla Svobodu, který
1: přesně
0: opravdu...
1: Řečeno, je úplně úžasná, dá se tady běhat okolo samozřejmě vody, okolo samozřejmě můžete běhat i přes kemp, můžete si vystřídat různé tratě.
0: A jo, už... to je prostě on, jako rozumíte, to je ten, který běhá kolem přehrady a kazí rybářům atmosféru. Nevadí, ale fakt se podívejte, normálně jsem ho už dlouho neviděl a dívám se na něho teďkom zpříma a vidím Karla Svobodu. Milan Krčil se převtělil do Karla Svobody. Jestli začne psát písničky tak skvěle jako on, tak já budu úplně u vytržení. Hlavně po takovém běhu. To musí být v takovém horku, tož kurní čopa, tož to ne, to musí být pivečko, Milane. Krásné ráno.

Vážení přátelé, chtěl jsem vám říci, že po pivečku si musím dáchnout. Předávám žezlo v rytmu rock'n'rollu komu jinému než Doenovi MK Milanu Krčilovi, který se převtělil do Karla Svobody KS, a věřím, že ani on nebude uspávač hadů a že pojede své bomby. Mějte úžasnou zástrčkovou středu a dávejte na sebe pozor, nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře. O tom žádná. A Bastič se loučí. Čau.

samozřejmě kolega, jen co jsme sem přijeli k vám do Luže, tak šel objednat sehnat pivo, říká, no to tady nemají, neznají Plzeň, nemají tady gambáše, mají tady rychtáře, to nevadí jako, prostě to nevadí jako, vem to. Tak my si nastavíme ještě pár korekcí a půjdeme.

0: Rádio Hej.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 8 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio. Hej Rádio.
0: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Ještě můžete? Takže turbo a všem krásným dívkám!

Krásné ranko a krásné vstávání vám všem popřál také Harley. Je tady s náma v éteru také kapela Doka, 8:45, za pouhé 3 minuty.

Radio Hey.

Zahráli jsme pro vás Českou lajnu hnedka v raním éteru, hraním proudu, který vám také přináší Interia Holding, stavební společnost Pardubice. No a každopádně frčíme dál i nadále. All Never.

0: Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebem.

0: Další a skvělá parádní česká muzika, Kamil Střihavka. Ale Kamila už střídá Honza Lidl. Honzo, já už teď vám přeji krásné dobré ranko, 5. minuta po půl deváté, jdeme na české silnice, ředitelství silnice, dálnic, tiskový mluvčí Honza Lidl. Honzo, hezké ranko ještě jednou, jsme tam?
1: Jsme tam, volume doprava, dneska to opravdu bude síla, protože opravdu dneska jezdíte jak vzteklí a myslím si, že podle statistik, které říkají, že o prázdninách se jezdí méně, tak si to evidentně na poslední chvíli chcete užít, to znamená, opravdu je husto, jsou kolony. Největší pecka je samozřejmě před Brnem, ano. Moc mě mrzí, že musím říct to samozřejmě, ale už jste na to zvyklí. V tuhle chvíli kamiony tam mají více, opravdu jako přes hodinu, někde od kilometru 174 bacha na dojezd do kolony, od Holubic čekají osobáky, ty to mají 20, možná i teďka v tuhle chvíli víc minut. Z druhé strany od Vyškova to není taková trága, ale počítejte samozřejmě, že si tam taky potelefonujete v autě, samozřejmě zensfree. No a pojďme do Prahy, ta stojí dneska opravdu teda jako za starý hrnec rezavej, protože v dojezd D1 poslední 8 kilometrů budete popojíždět a pokud jde o dálnice D5, tak tam samozřejmě tam je chcíplá kvůli pražskému okruhu. Navíc mezi D5 a D1 došlo k nehodě. Myslím si, že jsou tam 3 osobáky. Ne, špatně je tam náklad

0: se Subákem, ale ten výsledek je furt stejný, to znamená kolona, která se přelejvá na tu pětku. Takže trpělivost, zkuste vyřídit z auta, co můžete, hlavně nikam nespěchejte, to zvlášť v tomhle počasí prostě jako nepřináší vůbec nic dobrýho. Pokud jde o dálnice D8, dojezd poslední 3 kilometry tuhej a jinak se připravte, myslím si, že příští nebo přes příští týden už tam začne výměna na Kbelský toho asfaltu, což si myslím, že bude veliký disko pro Prahu. A dojezd D10 od Malý Boleslavy v tuhle chvíli se drží jako slušný, poslední kilometr jako Jusí, ale jede. No a blbá byla D11 od Hradce, od Poděbrad, tam od kilometru 8 už bylo hodně husto na Pražský okruh, takže opravdu dneska pro vás nemám dobré zprávy. Ale protože víte, ano, že vás vždycky krmím nějakým informačním sendvičem, sendvičovou metodou, ano, tak přátelé, vy všichni, kteří už jste mi ráno stihli poslat SMSku nebo WhatsAppíček s přáním, ať si krásně užiju dnešní svátek, tak všem samozřejmě strašně moc děkuju. A jestli byste byli tak strašně moc laskaví a popřáli mi ještě jednou, a to 6. července, neboť já jsem křtěný Jan Hus.
1: Jan Hus. A já jsem chtěl také popřát, Honzo. Chtěl jsem říct si hodně zdaru, hodně zdraví, hodně lásky a hlavně klidu na silnicích. No tak to jsem chtěl také popřát. Ano.
0: A hodně keců do rády. A hodně vlasů, Márenci.
1: Hele, to vám jde, jako jo, jedeme krásně, jo, prostě záplava slov a já se vždycky na ní těším. Každopádně to počasí nebude vůbec příjemné, bude to mít odraz i na řízení vozidel. Samozřejmě většina už dneska z nás mají klimatizace, ale někteří neradi používají, protože z toho pak mají nějaké problémy na hlasivkách, na průduškách, na plicích a tak dále. Nicméně ten provoz houstne a usnout bude, protože každopádně prázdniny jsou za okamžik tady, v pátek to nastartujeme a buď to budeme sledovat s Honzou Riedlem samozřejmě i dál, co se bude dít na hlavních tazích, na dálničních tazích a tak dále v České republice, protože se počítá s tím, že ta plynulost provozu bude hustší a tak dále. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Honzo, já vám moc děkuji za dnešní briefing v České republice a budu se těšit zase na ten další. Pokud ještě třeba něčím nechcete uzavřít, ale nevím.
0: Ne, já samozřejmě, já jsem zcela hotov a teďka spěchám, za hodinu je tisková konference pana ministra dopravy.
1: Ano.
0: To znamená, že já skutečně nemůžu říct žádný detaily, abych mu nevypálil rybník, to znamená, aha, nesmíte se ještě hodinu dozvědět, že na začátku prázdnin na odjezdových dnech budeme posilovat odtahy, budeme posilovat asistenci, posílíme dispečery. Samozřejmě, že všechny budeme nabárat, aby měli dost paliva, eventuálně nabitou baterku, aby měli vodu. I tak samozřejmě vodu máme v asistencích. Samozřejmě, že nepropálím naši velkou prosbu, abyste koukali přes volanty. Tohle všechno já teďka nesmím říct, aby pan ministr dopravy za hodinu byl originální.
1: Měl o čem mluvit. Honzo, moc děkujeme, mějte se krásně, úspěšný den, mějte se.
0: Krásný týden, hezké léto.
1: Děkujeme.

Ale parádní parta vystoupila také na letošních Zajenčicích. Těm byl Heads. Úžasný koncert měli. Těšte se na další ročník Zajčice u Chrudimi, protože ta lajna se zvedá výš a výš a máte se skutečně na co těšit už teď. No a my, protože jsme začali v Luži na Chrudimsku, dnešní ranní ete, ranní proud. Luže je nádherná, nádherná obec. Luže je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Leží přibližně 18 km jihovýchodně od Chrudimi a 6 km severovýchodně od Skutče. Žije zde přibližně 2600 obyvatel. A my, když se díváme po pravé straně, tak tam vidíme restauraci Vídeň a tam už máme objednaný právě na polední menu smažený sýr. Je to tam krásné, pokud tam chcete vyrazit a budete v Luži, stavte se tam, restaurant Vídeň.

My jsme zmínili také pozor na dnešní počasí, ale vůbec tento týden, ještě do závěru tohoto týdne, to bude horké. Ve druhé polovině týdne do Česka pronikne horký vzduch od jihu a od čtvrtka budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 a 37 stupni. Každopádně v nížinách mohou dokonce atakovat ty hranici 40, tak pozor na to.

Nádherné švédské duo Maria Fredriksson, Fergeso. My se posuneme dál, jdeme do Deutschlandu, Německa, Gamma Ray.

Je to neskutečné, je to tak, my jsme se dostali velmi rychle k celé k 9. raní. Za okamžik nakrojíme další část ranního proudu, ranního éteru, kterou vám přináší stavební holding NCR.

0: time, rep for you. Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rep for you.
1: Radio Hey. Radio Hey.
2: Jedeme, frčíme dál, slaním metrem, slaním poudem. Každopádně víme, že se blíží prázdniny, povolíme trošku, co se říká, nebo týká vysílání programového, půjdeme víc do muziky.

našlápnutá formace sestava Freedom Call. Krásně po celé odstartovala další hodinu, další čas našeho ranního proudu Rhapsody of Fire. Skvělá další pecka, bomba, a jdeme do ní za okamžik a čekám na naše krajánky z regionu.

nadupaná muzika. Úžasná rytmika, Rhapsody of Fire, co máte rádi. My se mrkneme ještě za finským power metalem Stratovarius.

0: Úžasná muzika Volbeat, 10 minut do půl desáté. Před malou chvíli už mi volal Peťa Martináka, říká Melan, krajánci už jsou připraveni. Jsou tady! Tak a každopádně já už tady vítám v éteru agenta Václava, protože se podíváme na dopravní situaci. Václava, jak nám to jezdí? Pojďme na to!
1: No tak já musím říct, že od 8 hodiny raní jsem naprosto, ale naprosto rozhořčen, rozšílen, rozladěn a koncernován. Dopravní situace, kterou já mám na starosti, je už několik týdnů bez jediné chybičky a v 8 hodin ráno to do svodidel poslala jedna blbá řidička. Přitom podle vyhlášky o pozemních komunikacích smí žena přidávat plyn pouze na sporáku. Nevím. Opravdu nevím. Milane, totálně mi zkazila skóre. Pro rádio, hej, naprosto vytočený Václav.
0: To jo, to naštve Václave. Každopádně, teď už by tam mělo být taky na lince Ringo Čech. Ringo, pojďme se podívat na další informace.
2: Prosím tě, Milane, zahraničí, no tak já mám tu zahraniční rubriku, já jsem byl, Milane, v krásný zemi, v obrovský zemi, kde prostě včera již znamená yesterday, tušíš správně, je to Rusko. No ale, Milane, to je tak obrovská země, to si našinec nedokáže představit, jak to je obrovská země. Jenom pro představu, já jsem si tam chtěl koupit ruskou vodku, samozřejmě jako suvenýr. A ptal jsem se místního obyvatele, kde bych ji mohl koupit. A víš, co on mi řekl? Ne. Prosím vás, pojedete pořád rovně a ve čtvrtek vahnete doprava. No není to skvělý. Pro rádio, hej, skvělý Ringo.
0: Ringo, tak to byla důležitá, velmi nádherná informace. Já si myslím, že jsme se i trošičku pobavili všichni ostatní, ale teď už je tam Luděk. Luďku, prosím tě, počasí, pojďme na to se mrknout. Jaké nás čeká počasí? Ano.
2: No tak přátelé, s počasím to výhledově hově vypadá tak, že nemám slov, přátelé, strašný. Opravdu, přátelé, strašný vedro nás bude atakovat zleva, zprava, zepředu i z lesa. Proto se, vážení přátelé, nezapomeňte namazat. Já se mažu každou chvíli. Ovšem, přátelé, opalovacím krémem v takovém vedru berte rovnou grilovací koření, tak dobrou chuť a dešti třikrát nazdár. Zdár.
0: Luďku, děkujeme a děkujeme všem. Díky moc, krajanci, za námi. Děkujeme.

Další úžasná zpěvačka Florence na 4,5 minuty do půl desáté. Já jenom musím a chci prostě zkrátka zmínit také Petra Martináka, který je úžasný a chystá pro nás krajánky společně se mnou v koprodukci samozřejmě. Petra Martináka znáte z televizní obrazovky jako imitátora, ale také Snídaně s Novou jako moderátora. Je úžasný. Petře, děkujem.

Zvaná Barda Motorhead, ale Michael Mister. Nás čeká další informace za okamžik.

0: Našlápnutý Hammerfall, Švédsko. Skoro 50 minuta, bude máte, krátce po 3 čtvrtě na 10. Jdeme za další informací, ta se bude týkat vysokých teplot. Pojďme za ní. Vysoké teploty na pracovišti patří k výrazným a k významným faktorům, které mohou ohrozit zdraví zaměstnanců a negativně ovlivnit jejich pracovní výkon. Podle Státního zdravotního ústavu mohou vést vysoké teploty k vážným zdravotním stavům, jako jsou tepelný stres, úpal nebo vyčerpání zhorka, a současně způsobovat únavu, ztrátu koncentrace, zpomalené reakce či chybné rozhodování. Tyto projevy výrazně zvyšují riziko pracovních úrazů a mohou ohrozit nejen postiženého pracovníka, ale i jeho okolí, uvedla Českomoravská konfederace odborových svazů.
1: Hey, radio. Hey, radio.

kdo jiný by měl dotahovat poslední čas a minuty stopáž do celé než úžasný a skvělý našlápnutý Powerwolf. Pánové z Metallica už jsou připraveni, James Hetfield a spol.

0: Česká Metallica nás doprovodila k desáté. K desáté celé. Za okamžik si dáme takzvaně reklamní break, který vyplní také regionální parta. My si dáme kafe. Dobrý kafe.
1: Hey Radio CZ.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Hey!
1: Dámy a pánové, je tu poslední část a poslední čas a také poslední hodina. A přesně tak, kterou vám přináší stavební holding Enteria Pardubice, také H-Centrum Pardubice a hokejová hala Enteria Pardubice.

pohodová, velmi příjemná muzika, Koda. My jsme si záměrně teď před prázdninami nechali takové, jak se říká, hokejovou pauzu s Pavlem Hrinkem, ale i přesto v této části se ještě podíváme aktuálně také do NHL. Česká muzika vládne, stejně tak jako Aleš Brichta, nechte vlajky vlát.

0: zpívali jste společně s nimi, horký, že slyšet.
1: A ti bude málo, ještě ti aj pridám.
0: Jsou tady s námi také Rybičky 48.

0: zdravíte nás ze Seče u Chrudimi. Všechno se to motá kvůli ty Chrudimi tam. Tadle, dej to se.
1: Zase to cítím.
0: A přejete si, je tu leto

My zdravíme do Seče Campu, Seč Camp Pláž, ano, také se to jmenuje, hlavní kemp při hlavní silnici. Pokud jdete okolo, zastavte se tam.

na to, že jsou taková vedra, tak jste hezky najetý, rozjetý. Mám tady další přáníčko ještě, tak ho dáme od Jakuba. Ahoj Mílo, posloucháme. Pošli nám pozdrav do Předměřic síťařům z Pardubic. Díky, Jakube. Dáme si společně svařák.

0: zdravíme ještě jednou tady do Předměřic. Krátce po půl jedenácté. Hele lidi, nechcete už jít domů? Co?
1: Ne.

Naši parádní muzika, česká muzika, roková scéna, Kabáti, pohoda. Vy nám píšete další SMSku, tak pojďme ještě to odbavit. Pode mě to, Karla, já na to nevidím na to. Radek Polička, pravíme z náměstí, kavárna Polička. Radek, prosím o zahrání další muziky sem k nám na náměstí. Kamaráde, já jsem nikdy netušil, Karla, jako je, nikdy jsem netušil, že budeme hrát tvrdej. Rozumíš, to kavárny. Ale je to tady.

je to nádherný vás sledovat, odkud nás... Až se nám z toho seklo mikrák, hele. Odkud nás všude posloucháte, my za to děkujeme.

Volný okamžik, za malou chvíli 45, 50, my se budeme muset chtě nechtě loučit. Citroni doznívají, už je připravený na stage, jak se říká Olda Zíha, ale také Kaťáci Katapult, dáme si co, to znáte, budete s námi zpívat někdy. Já neslyším vůbec nic, ale tady. Někdy příště.

Poslední info nám poslal Tomáš a Péťa, kteří sedí u grilu. Poslouchají ranní Eze, ranní Proud na vlnách frekvencích rádia Hej a napsali: Milane, prosím něco od kapely Roxor. Děkujem a my posíláme.

Jdeme na to, je tady poslední skladba dnešního éteru raního. A pojďte, staňte u toho grilu, staňte všude, kde jste, kde nás posloucháte. A pojďte, pojďte s námi!

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

0: pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Poslouchám Radio Hey, protože hraju slušný big beat a
10: wow.
9: Mě baví zůstat na hejtu.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: www.mixfm.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
3: A i když se mi chce třeba zařezávat.
2: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístek na Masters of Rock. Jak ho získat, zjistíte na Facebooku Rádia Hej, tak tam koukněte. No a na letošním Masters of Rock vystoupí Halloween, tak si teď od nich poslechneme album Keeper of the Seven Keys Part 2.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Maratovorej na rádiu Hej.

Marotovore je u konce, dneska jsme si poslechli album Keeper of the Seven Keys Part 2 od Helloween, který vystoupí na letošním Masters of Rock. Pokud chcete ode mě získat lupen na Masters of Rock, tak koukněte na Facebook Rádia Hej, tam se dozvíte víc. To je ode mě dneska všechno, budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak se uslyšíme taky v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Dvoudenní hudební festival Denver Fest 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne od mikrofonu Rádia Hej, vás zdraví Petr Havel. Je středa, 15 hodin, zhruba 12 minutek k tomu a my jsme odstartovali naše společné dvouhodinové vysílání, tak jak jste zvyklí, každou středu mezi 15. a 17. kde si budeme samozřejmě skvěle hrát. Mám pro vás nějaké i ty praktičtější informace, ale hlavně tady bude spousta pozvánek na akce, na nadcházející víkend a další dny a týdny, protože dá se říct, že prostě to léto už je, jak se říká, v plném proudu, festivalová sezóna prostě ta už dávno běží a my dneska budeme rozdávat i lupeny, respektive dneska začneme soutěžit a v pátek někdo z vás si odnese lupeny. O tom všem a o podrobnostech si řekneme za chvíli. Pojďme se nejdřív podívat na počasí, tak jak to děláme každý týden, ať víte, co nás čeká, to, že je venku horko napadnutí, to prostě všichni víte. Zítra tomu nebude jinak, protože nás čeká takzvaný tropický tlak, který způsobuje tyhle ty teploty. Od rána bude panovat úmorný horko a dusno. Co se týče odpoledne a večera, tak hrozí silné lokální bouřky s rizikem přívalových srážek a krup. Teploty se budou pohybovat kolem 30, někde až k 33. No v pátek by mělo být lépe, protože jak přijdou ty bouřky a ty deště, tak se samozřejmě ochladí na nějakých 24 stupňů. No a co víkend, tak víkend by měl být absolutně ideální. Měl by být jasný, maximálně polojasný. Teploty se budou pohybovat v sobotu mezi 23 až 26, v neděli slunečná obloha 25 až 28. Takže to jsou teploty a počasí, které nás čeká, úplně ideální festiákový počasí. Mám tě na mysli samozřejmě především tu sobotu. Zítra bacha na bouřky a lokální nějaký záplavy, takže to počasí teď s náma trošičku cvičí a opravdu taky pozor na pitný režim a tak dále a tak dále. Tak to bylo o počasí, teď jdeme za muzikou. Dáme si Axel Rudipel, ještě předtím Lordi, ale odstartujeme to všechno Andílkem a Danielem Landou. A pokud chcete vyhrát vstupenky na skvělý festiák, tak dál poslouchejte Radio Hey.

Ladíte Radio Hej, toto byl Axel Rippel a jejich Strong as Rock. Slíbil jsem vám, že vás pozvu na skvělý festiák. Děláme to vždycky každý týden a každé tyto dvě hodinky věnujeme pozvánkám na různé kulturní akce, tak pojďme na to i teď. A dokonce to není jenom pozvánka, ale i soutěž o dvě vstupenky, protože jeden šťastlivec, který bude vylosován v pátek mezi 16. a 17. hodinou u mého kolegy, moderátora Standy Čeňka, tak bude moct vyrazit na Labák Fest, což je skvělý rockový festiák v Újezdu u Přelouče, který se bude konat už tuto sobotu 27. června. Před chvíli jsme říkali, že počasí bude absolutně perfektní, takže o to je takzvaně postaráno. No a Labák Fest, pokud nemáte vstupenky a nechcete ani čekat na to, jestli budete vylosováni, tak samozřejmě ty máte možnost získat u našeho partnera středečního vysílání u portálu QRTicket.cz v předprodeji za zvýhodněnou cenu. No a pokud chcete zkusit své štěstí a získat dvě vstupenky a být mezi těmi šťastlivci, nebo být tím jedním šťastlivcem, který vyhraje vstupenky, tak už teď běžte k nějakému e-mailu na mobilu nebo na počítači, tabletu, zkrátka kdekoliv máte svého e-mailového klienta a napište na info@qrticket.cz, že chcete jet na Labák a že vy jste právě ten, kterého máme vylosovat, že vy právě máte ten největší důvod na tomto rockovém festiáku být a nechybět tam. Takže je to vlastně velmi, velmi jednoduché. Labák Fest, Újezd u Přelouče 27.6. Pokud chcete vyhrát vstupenky, tak napište na info@qrticket.cz, proč právě vás bychom měli vylosovat a těmi dvěma vstupenkami odměnit. Ještě jednou připomínám, že slosování a oznámení výherce bude tento pátek ve vysílání Standy Čeňka, konkrétně mezi 16. a 17. hodinou. Je potřeba samozřejmě poslouchat. No a když už mluvím o tom Labáku, tak jsem ještě neřekl ten line-up, který je připraven a je to klasika, rocková, opravdu pecka, odpálí to všechno kapela Vanaheim, dále Alžběta, Roxor a Doga. Takže Vanaheim, Alžběta, Roxor a Doga, to je line-up Labák Fest Újezd u Přelouče 27.6. A pokud chcete být vylosovaný, tak na info@qrticket.cz pište co nejdříve, proč právě vy máte vyhrát. Je tady Doga.

Iron Maiden, není třeba přestavovat The Writing on the Wall, je z alba The Book of Souls, je to už 11 let, ono to hrozně letí, já mám furt pocit, že to je ten koncert a to CDO, kdy tady Maideni to odpálili na slávy, no ale ono je to 11 let. Tuhle tu skladbu si spolu sepsali a dali dohromady Bruce Dickinson a Adrian Smith. Tak my jdeme teď se podívat taky, kdo dneska slaví narosky a to vám řeknu hned, protože to není nikdo jiný než třeba Helenka Ondráčková, která dneska slaví krásně. 79. No a Lionel Messi, který řádí na mistrovství světa v Americe nebo na několika kontinentech. Takže všem, kdo dneska něco slavíte, tam samozřejmě přejeme všechno nejlepší, no a budeme si skvěle hrát, dáme si kapelu Kex a já teď nebudu hrát Kex jen tak náhodou, protože směřujeme za další dnešní pozvánkou a to je také na tuto sobotu 27. června, kdy kapela Kex oslaví svých 45 let na scéně a nebudou sami samozřejmě, protože přijdou gratulanti a hosté v podobě Michala Šindeláře a jeho kapely. Kapela Argema, také dlouholetý parťák na pódiích kapely Kex, no a také Michal Hruza a kapela Hruzy. To všechno zakončí kapela Kex svým velkým koncertním setem a všechno toto, co říkám, tak bude probíhat už tuto sobotu 27. června. Brány se otvírají už ve 14 hodin. Takže pokud chcete mít ta nejlepší místa, doražte včas. První produkce začne od 15.30, Michal Šindelář, pak o 16.15 Argema, od 19.30 Michal Hruza a velké grand finále obstará kapela Kex od 21 hodin a 15 minut. Co vám můžeme určitě slíbit je skvělá show, skvělý zvuk a také zajímavé ohlédnutí s kapelou Kex za těmi 4 dekádami nebo více jak 4 dekádami budete mít možnost vidět spousty zajímavých fotek, filmů, videí a tak dále. No nebude to takový ten tradiční koncert, bude to opravdu netradiční a velká, velká oslava. Co můžeme ještě zmínit a určitě doporučit, pokud se chystáte do Konopiště, tak si pořiďte včas parkoviště, protože parkoviště se vyprodávají, vstupenky mizí a ať to máte všechno, jak se říká, na pohodu, tak běžte na portál qwerticket.cz, zakupte nejen vstupenku, ale i parkoviště. Tak to je 27. června, kapela Kex slaví 45 let na Konopišti, vstupenky na portále qwerticket.cz.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rap for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey. Vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
3: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel, je 16 hodin, nějaká minutečka k tomu a my jsme se přehoupli do druhé poloviny našeho společného vysílání, tak co vás čeká v té další hodince, je zase nějaká ta pozvánka, taky se budeme bavit o tom, jak získat vstupenky na festiák zdarma a budeme si samozřejmě skvěle hrát. Když se dívám teď do kalendáře, tak vidím, že dneska má svátek Jan. Je to samozřejmě jedno z vůbec nejčetnějších, nejčastějších a taky nejpopulárnějších jmen a svátků u nás, takže nezapomeňte všem Honzům, které máte kolem sebe, tak poblahopřát, pogratulovat. No a my si jdeme hrát kapelu TNS, protože mimochodem v kapele TNS bubnuje Honza Vyšvarda, takže všem Honzům a Honzovi Vyšvardovi z kapely TNS přejeme všechno nejlepší a posílám vám divný kočík.

Tak tohle byl Enter Sandman by Ghost. Musím říct, že tohle to mě opravdu baví. Ne všechny předělávky nebo covery jsou různě modifikovaný, a tohle je fakt dobrý. Ghost a Enter Sandman. Tak slíbil jsem vám před chviličkou, že se podíváme za možností vyhrát vstupenky na víkendový festival. Bavíme se konkrétně o akci, která se jmenuje Labák Fest. Proběhne v újezdu u Přelouče a to bude tuto sobotu 27. června. Line-up, který je postaven, tak je velmi rockový. Vanheim, Alžběta, Roxor a kapela Doga. To všechno se vystřídá, všechny ty čtyři kapely se vystřídají na jednom pódiu už tuto sobotu. Vstupenky jsou samozřejmě k dispozici na portále qrticket.cz. No ale pokud byste nechtěli kupovat a chtěli byste poškádlit štěstěnu a vyhrát, tak je tady pro vás právě teď soutěž. Můžete vyhrát dvě vstupenky na tuto akci Labák Fest u Jezu Přelouče a stačí k tomu jenom jednoduché mít štěstí a napsat na e-mail info@qrticket.cz a napište nám, proč bychom měli jako výherce vyhodnotit právě vás, proč zrovna vy na Labák Festu nesmíte chybět. Slosování a výherce bude oznámen tento pátek mezi 16. a 17. hodinou ve vysílání mého kolegy Standy Čeňka. Takže pokud chcete vyrazit na Labák Fest, poslechnout si Alžbětu, Vanheim, Roxor, Dogu a nechcete platit vstupenku, chcete vyhrát, tak napište na info@qrticket.cz. Jak už jsme řekli, proč právě vás máme vylosovat. No a budeme losovat v pátek mezi 16. a 17. hodinou. Jinak vstupenky jsou samozřejmě na portále qrticket.cz k dispozici, pokud nechcete to nechávat štěstěně a mít to pod kontrolou. Tak jdeme za muzikou, dáme si Dimitri, mimochodem na Dimitri, pokud chcete vyrazit, tak máte možnost 26. a 27. hned třikrát, protože 26. Dimitri a Arakain jedou své takzvané Best Rock Tour 2026 s Arakain po 10 letech, 27. v sobotu Dimitri vystupují Rock in Chomutov a potom v Letohradě v rámci festivalu Jamrock. Takže mají dvoják během dvou dní, vlastně troják. Tak a jdeme za muzikou, pojďte si se mnou vychutnat tu skvělou muziku.

Ladíte Radio Hej, toto byly Kid Rock a The Last Dance. Teď mám pro vás další pozvánku, ta se bude týkat rychlosti spáleného benzínu, předjíždění dramatických momentů, adrenalinu a tak dále a tak dále. To všechno je FIA mistrovství Evropy v autokrosu. Tento závod se pojede 4. a 5. července na legendární trati v Nové Pace. Takže pokud chcete být u toho, kdy se tady sjede celá autokrosová evropská špička, tak nesmíte být nikde jinde, než jenom v Nové Pace. 4. a 5. 7. vstupenky jsou k dispozici samozřejmě na portále QRTicket, ať je to vstupenka na sobotu nebo na neděli, také samozřejmě víkendová a jenom za pár korun víkendová vstupenka je i pro děti, takže úplně ideální vzít sebou celou rodinu a vyrazit do hor a do Nové Paky a užít si skvělý víkend. K vidění bude početné pole takzvaných zadokolkových crosscar speciálů a 3 speciální divize s pohonem všech kol. Samozřejmě budou tam i ty nejmenší, kteří předvedou své jezdecké dovednosti v divizi junior buggy, no a dospělí pak v divizi buggy 1600 a královské divizi super buggy. Samozřejmě, jak už jsem řekl, nebude chybět nikdo z té evropské autokrosové špičky, ani Jarda Hošek, tato legenda evropského autokrosu, který brázdí evropské tratě v minulosti i v současnosti. Takže pokud chcete u toho být, štikovská rokle bude ready to go o víkendu 4. a 5. července, tak buďte tam s námi, je to skvělý tip nejenom pro milovníky rychlých kol, ale třeba i pro celou rodinu. Vstupenky jsou k dispozici na portále QRTicket.cz.

0: Tak tohle to byl Billy Idol a Hot in the City, ten nám, teda, jak se říká, mluví z duše, vedro je všude, ať už jste v Nýtku nebo v Novém Mexiku, je to úplně jedno, všude je prostě strašný vedro. Každopádně je 4:45 nebo blíží se 4:45, takže nejvyšší čas se rozloučit. Naše společné dvě hodinky utekly zase jako voda a je nutné a potřeba pustit sem další hudební program, který tradičně od 17. hodiny obstarává Matěj Lipský a program hudební, Krokodýl. Takže na to jste samozřejmě zvyklí, takže Matěj Lipský a jeho Krokodýl hned po páté hodině. No a potom vás čeká samozřejmě hudební kalendář. A protože je středa, tak bude rocková, pak v noci jsou tady Démanty, no a pak už zase bude ráno a tak dále. Takže přátelé, mějte se krásně, od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Petr Havel a my se spolu uslyšíme až o prázdninách. Příští týden ve středu 1. července v 15 hodin se na vás budu těšit. Mějte se hezky, ahoj a čau.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě.

0: www.radiofine.cz. Buďte slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
7: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
6: Cajdašrot.
7: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

nebeský soud. Dík tajemným posilám před námi tají.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej. Aha.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Zatím, co přišli a odejít zas musí. Jediná šance to aspoň chvíli zkusit. Měli jsme štěstí a věčnost opět spálí. Myšlenky těch, co šanci vůbec nedostali.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Město v rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio

0: Vicente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vídává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny. Začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda. Bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, protože nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je, je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo? Odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to, a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále a tak dále. O samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech. Našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu. Jsem říkal Nashville. A bude asi něco do country and western. A není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával se spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno, a potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takový utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám jednu velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě letěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba, někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo, a tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19 a je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimněte jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicoré jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna. Což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme Moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.